0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Osvěženie. Sladoled Bondi. Trikomado opakiranju. Euro 55. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak sladkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaći krastavac, 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.